0: Nej.
1: Vänta inte den in egentligen, klicka någon del då.
0: Nej, men la
1: mig,
0: la
1: mig,
0: la
1: mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig, la mig